zaveď řekl. Jo, Mateo. Jednom. Dopalo mi se ono kad vi pjevate. Možda ovaj narod nas u...